Ne krásy od Boha. A nechci na osoru je jimu. A nechci na věci je jimu. A nechci na osoru je jimu. A nechci na osoru je jimu. A nechci na osoru je jimu. A nechci na osoru Kofo bi kache yesa tunyuma my hand. Ewa yena tunyuma. Anyuma ya tunyuma mi free.